0: so good.
1: Radio Centar, Studio Poreč.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.